0: Ahojte, toto je vaše víkendové fan rádio a včera sa mohlo zarobiť ušami 90 000 eur, ale Boris sa nezdvihol, takže teraz je v banku 120 000 eur a do tejto hodinky nech máme vzrušo, tak 30-násobná šťastná hodinka môže byť? Ja si myslím, že áno.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 000 s poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

len 4,59 € za kilogram. Moldavské hrozno len 1,69 € za kilogram a paradajky šeri voľné len 35 € za 100 gramov. Navyše získajte až 5 € s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Vždy vlastnou cestou sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.